0: Hit Rádio Vysočina.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
2: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
2: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
2: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

0: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
1: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro každou příležitost.
0: Café Gusto, vaše oblíbená kavárna ve Velkém Meziříčí a v Třebíči.
1: Café.gusto.cz.
2: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design. Nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM. Jeden dekor, jeden celek.
3: Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

0: Nekovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nekovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
1: Salonky.
2: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
1: Úklid.
2: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
1: Ha, kuchař.
2: Správně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: Ričnikovo šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.

0: A akce týdne komušrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Smutně dnes budeme vzpomínat na ty poslední dny, dnes očekáváme převážně zataženou, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer budou od severozápadu srážky a v západní polovině Čech i oblačnost ubývat. Odpolední maxima o 16 stupňů Celsia.
2: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
3: No jasně, tak vám přejeme hezký víkend, krásnou sobotu, máme 7:03. Filip už to vlastně dneska naznačil, jo? Dneska my budeme vysílat v podstatě jako takový dědečkové.
4: Jo, jo, to bejvávalo, prosím tě, to ještě svítilo sluníčko.
3: A tak, no.
1: To ale už nebude dneska, no.
4: To tak jako se na to pojďme podívat, tady to nebylo moc jak
1: starý pán, já už neumím mluvit jak starý pán.
4: Já ti říkám, prosím tě, hele, dáme si toho Pitbulla, potom Kristýnu z Akvária a pak tady bude Pojtika, jo? Takže, přátelé, hezké ráno. Kde mám zuby? Kde mám zuby?
2: Hit Radio Vysočina. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Poetikou. Vstáváme u nás na Hit Radio. Máme sobotu 10. října a důvod, proč 10 minut po 7. hodině jste vzhůru, těch důvodů samozřejmě může být víc než dost. Nemohli jste dospat, čeká vás nějaký pracovní úkon, nebo třeba sedíte ve volební komisi, i to samozřejmě může být pro někoho důvod, proč vstávat takhle brzo, protože za nějakých 50 minut se nám znovu otevřou ty volební místnosti a to dneska až do 2. hodiny odpoledne. Nevím, jestli už jste to zvládli, já jsem teda včera křížkoval, házel jsem tam jednotlivý křížky, dokonce i k lidem, který vůbec neznám, ale tak nějak jsem tam došel. Musím říct, že vlastně ta volební místnost, do které jsem já včera byl volit, tak ta je velmi improvizovaná. A hlavně členem komise tam byl takový týpek, takový pán, já jsem ho viděl úplně poprvé. Normálně tam jako nebývá v té komisi, ale měl takovou tendenci komentovat kohokoliv a hlavně taky cokoliv, jo. Takže kdokoliv přišel, aniž by se na cokoliv zeptal, tak pán hned říká, vám to ale dneska teda sluší. Tak se všichni tak nějak zarazili, pak jsem přišel já jsem přišel těsně před 10. hodinou večer, tak jenom jsem slušně pozdravil a už jsem dostal takový, no, nějak pozdě, ne, nějak pozdě. Tak přátelé, dá se s tím nějak vypořádat, ale zase nechtěl bych být členem té komise a sedět tam s ním celý den, to si myslím, že potom musíte mít vyhučenou úplně hlavu. Co se týká tedy voleb, tak já si myslím, že to dneska ani sledovat nemusíte, ono totiž někde bude sečteno až v neděli ráno, takže já bych tomu nechal ještě trošku jako odfuk a v neděli se na to můžete podívat, kdože vám to bude šéfovat v té vaší obci nebo ve městě. Vy mi dejte vědět na 777-937-777, jak jste na tom s tím sobotním vstáváním, co vás vytáhlo z postele takhle brzo ráno, no a my vám k tomu samozřejmě budeme hrát skvělou muziku. Tady jsou Banners a Someone to You a za pár minut si dáme Taylor Swift a Fate of Ophelia. Hezkou sobotu, my jsme Hit Radio, ať se vám hezky vstává.

0: takhle se vstává o víkendu v sobotu s námi, máme 7 hodin a k tomu 19 minut, posloucháte Hit Radio. Taylor Swift nám dohrává The Fate of Ophelia. Mimochodem Taylor Swift, nejúspěšnější umělkyně v historii Video Music Awards. Samozřejmě hudební televize MTV dlouhodobě pořádá Video Music Awards. Ten letošní ceremoniál se konal ještě vlastně na konci září. A Taylor Swift tam získala 3 sošky, celkově 33 trofejí a překonala tak dosavadní rekord své kolegyně Beyoncé. Takže tahle holka je v podstatě absolutně na totálním vrcholu. V podstatě jeden z předsedů fanklubu, takzvaných Swifties, sedí naproti mě, protože prostě Filip Taylor Swift přímo miluje.
1: Já vás zdravím, dobrý den. Největší fanoušek Taylor Swift. Já dokonce i vím, že plakáty se normálně lepí doma na zeď, ale já mám normálně polepený okýnka v autě. Já je vlastně nemůžu stahovat ani, jo, protože bych si zničil tu krásu, co tam mám. Mám nové přední, zadní a vlastně i přední čelní sklo, kousíček takhle vpravo nahoře mám samolepku Taylor Swift.
0: Projdi s tím na technický?
1: Tam jdu až v prosinci, takže do té doby to musím opatrně, velice opatrně sloupnout, aby to šlo znovu použít.
0: No takovou českou Taylor Swift, pojďme si to říct na rovinu, to je Eva Farná. Mimochodem, co říkáš na to, že je volná teďkon?
1: No, já si myslím, že si bude chtít chvíli užít svobody,
0: aha,
1: ale chtěl jsem teď říct, že od té doby, co vyšla ta zpráva, já se v tom nechci pitvat, ale že ty texty, to jsme se o tom bavili včera, no, najednou dávají strašný smysl a já si úplně té písničky jinak vážím teď.
0: Tak Perpetuum mobile si dáme už za chvíli a přejeme vám dobré ráno. 7.20.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je ráno, sobota, nějakých 5 minut po půl osmé. Posloucháte Hit Radio, přejeme dobré ráno, dáme si Nickelback, dáme si také Alvaro Solera. Ale přichází Filip a pojďme zjistit, co se děje.
1: Ranní update.
2: Japonský buddhistický mnich Sogaku Taguchi, miluju ty japonský jména vždycky, vstoupil do 31 letech, respektive v 31 letech, do naprosté 12 let trvající izolace. V chrámu nahoře Hiei bude zcela odříznut od vnějšího světa i jakýchkoliv kontaktů s lidmi až do září roku 2038.
0: Kdo mu řekne, že už je konec?
2: No podle mě už mu to nikdo neřekne, on už se nezbudí. Australské úřady řeší na první pohled spíše úsměvný případ záměny dětí při vyzvedávání ze školky, ale nikomu ze zúčastněných v tu chvíli do smíchu nebylo. Odpovědná osoba, která to způsobila, přišla okamžitě o místo. Muž v Sydney totiž místo vnuka vyzvedl ze školky cizí dítě a zjistil to prý až doma.
0: To se stává běžně.
2: No a tady něco pro nás, Kubo, pro milovníky aut, protože jen chvíli se radoval mladý Francouz z vysněného vozu. Poté, co si ho vyzvedl v prodejně. Pouhých 15 minut poté ho totiž přistihli četníci při velkém přikročení maximální povolené rychlosti, což v jeho případě mělo za následek nejen zabavení řidičáku, ale také pokutu ve výši 100 000 korun.
0: Zapomněli jsme dodat, že tím vozem, který si tenhle mladý Francouz koupil, tak byla Dacia Sandero.
2: Aha.
0: Na 50 cel, neuvěřitelný 53. Tak vám přejeme dobré ráno. Tohle je Hit Radio a tohle jsou Nickelback. Hezkou sobotu.

0: dostali jsme se do začátku milénia, tohle jsou Laskou a Samfin. Mimochodem videoklip k téhle písni se točil v Česku, v Praze. Když se na to podíváte, dejte si to na YouTube Laskou a Samfin a najdete tam hlavní nádraží v Praze. Lehce po 7:45, představ si Filipe, kdo dneska slaví svátek, to mě docela překvapilo.
1: Hele, mohl bych si naklikat třeba Google, ale neudělám to.
0: Marina.
1: Marina?
0: No.
1: To je z Chorvatska jméno.
0: Já jsem právě vůbec nevěděl, že normálně v českém kalendáři. Marina 10. října, ženské křestní jméno, má latinský původ, člověče. Domácí podoba Marka, Mana, Rina, Márinka, Maruška.
1: Bylo by možná zajímavý si projet český kalendář, jaký jména to obsahuje, protože Marina, to jsem tady taky nevěděl, že vůbec je v českém kalendáři.
0: A my teď vyzýváme všechny Mariny, aby nám napsali na 777-937-777, aby se nám legitimovali, jo? My žádnou neznáme teda.
1: No ale známe třeba paní, co nám píše pravidelně sem do víkendu, a to je Marila, takže to je skoro stejný.
0: Vidíš to? No, to je dobrý. Takže Marilo, my moc zdravíme a dneska máš svátek.
1: No počkej, já se jdu podívat, jestli Marila vlastně musí taky být, ne, v českém kalendáři. No
0: to nemusí, ne?
1: No nemusí, protože taky není. Takže Marilo, máš oficiálně svátek. Tenhle posvátný den 10.10. by sis mohla pamatovat a pak si oslav samozřejmě ten, který máš klasicky.
0: Ano, gratulujeme! Za chvíli Lady Gaga.
2: Slevy a věrnostní body. Jednoduše naskenujte svoji Kaufland Card Extra a získáte extra výhody.
3: Tento týden s Kaufland Card Extra Miller Milch mléčný nápoj za 15,90 a Hellmann's ketchup za 49,90 až do 13. října. Kaufland.
4: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu? A to z Stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma. A to z Stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z Stavebniny.
5: Jsem horská.

0: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
1: Jsem horská gorila z Ugandy.
0: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman.

0: nejlepšího éteru na Vysočině
1: a vysílej s námi.
0: WhatsApp Hitrádia Vysočina
1: 725 44 38 37. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Ričnikovo šrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovo šrot. www.vašesběrna.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodl si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.pruhotnesuroviny.cz.
4: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, ale později odpoledne a večer by mělo oblačnosti ustávat. Nejvyšší teploty v závislosti na poloze v Čechách až 16 stupňů, na jižní Moravě, ale Jakube, až 18 stupňů Celsia.
5: Ty kráso. A misionářská poloha kolik?
4: 25.
6: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Radiem.
5: Tak se smějte, přátelé, máme 3 minutky po 8 hodině. Já vím, někde je to takové až skoro podzimní sichravé počasí, ale co chceme, no máme 10. října. Sobota je v plném proudu, hezké ráno, no a máme před sebou samozřejmě skvělou muziku. Tohle vás probudí, jestli to náhodou už nestihla káva, cigárko a podobné věci. Avicii a Levels, za pár minut taky Hozier, no a my jsme Hit Radio, tak ať se vám dobře vstává.

0: 10 minut po 8 hodině, sobota a taky Hit Radio s vámi. Dneska 10. říjen. My už jsme navázali na to, kdo dneska vlastně slaví svátek, což je celkem netypické jméno, Marina. Ale pozor, k tomu dnešnímu dni se nám vážou další věci, které lze oslavovat, jo, protože jako slavit se dá kdykoliv, stačí si najít důvod, jo? A představte si, že dneska je Světový den duševního zdraví, což s Filipem k tomu asi nemáme moc co říct.
1: No my dva určitě ne.
0: Máme ovšem Světový den vajec.
1: Světový den vajec dneska je. A tak to je ale velice důležitá věc pro lidstvo.
0: No zejména pokud jste si řekli, že jste teď vstali po 8 hodině a říkáte si, co my si dáme ke snídani. No přátelé, dneska to nemůže být nic jiného, než nějaké krásné volské oko, nějaká omeletka, hele cokoliv.
1: Hele, mám tady ještě jednu zajímavou věc, 10.10. Rok 1979, napadá tě tak, co tak mohlo jako vzniknout?
0: 1979. No. Je to dopravní stavba nějaká?
1: Ne, je to ohledně her.
0: Tetris?
1: Ne, do prodejen a heren zamířila kultovní videohra Pac-Man.
0: Nekece!
1: Jo, no. 1979, nechce se mi počítat, kolik je to let, hodně.
0: Dávno, už hodně. No,
1: hodně, skoro 50.
0: Takže jestli jste někdy hráli Pac-Mana, což jako já jsem to hrál, ale dobrý jsem v tom určitě nebyl. No a završíme to něčím, co třeba jako potěší řadu žen a Richarda Krajča, je Světový den kabelek.
1: Mm-hmm. Tak tomu jsem nikdy moc neholdoval, člověče, mám doma jenom dvě.
0: Z krokodýlí kůže samozřejmě. Tak dneska si vyberte, co oslavíte 10. října. My vám k tomu po ránu pustíme skvělou muziku. Tady je Sebastian, Rup a Leeds a za pár minut taky Cyril. Ať se vám dobře vstává, Hit Radio s vámi.
2: Jsem daleko, pak blíž, někdy jsme Rup a Leeds.

0: sobotní ráno Cyril a Stumble Nen. To je skvělá muzika, kterou vám hrajeme, a to 20 minut po 8. No a dneska se musíte rozhodnout, jestli budete tým pláštěnka nebo tým deštník. Potom ještě taky můžete být pravda, tým nechám na sebe kapat, jo? To je jako speciální odvětví. Klidně s námi vysílejte, my jsme tady s Filipem k dispozici na 777-937-777. Ty seš tým pláštěnka?
1: Já pláštěnku nemám vůbec. My jsme kupovali vůbec... Jeli jsme do Rakouska před 3 měsícema a já jsem si kupoval svoji první nepromokavou bundu v životě, protože mělo pršet.
0: Vodní sloupec kolik?
1: To nevím, ale byla drahá docela, stála asi 3 500, tak krás. Věřím, že bude snad dobrá a mám ji na celý život už.
0: Pokud máš teda ji dneska sebou?
1: Nemám ji sebou, protože jsem přijel deštníkem na kolečkách a vůbec ven nevycházím.
0: Ano, tým deštník na kolečkách, to je taky speciální věc, protože jakmile prší, tak řada z nás si bere svého plechového miláčka jako svůj deštník. Prosím tě, já jsem tým pláštěnka, což je zvláštní. Ono v tom vypadá jak idiot, že jo, vždycky. A já jsem si koupil svoji první pláštěnku na Formuli 1 do Maďarska před 3 roky. Hned jsme ji využili samozřejmě a od té doby nerad držím ten deštník, připadám si většinou jako ten průvodce turistů po Praze. Takže nosím pláštěnku a je důležité si říct, že je úplně jedno, jak u toho vypadáte. Nikdy u toho nebudete vypadat dobře. Tak dejte vědět na 777-937-777. Dáme si Leony, Imagine Dragons, za chvíli.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Emou Drobnou. Vstáváme u nás na Hitrádiu. Dobré sobotní ráno. 3 minutky po půl deváté. One Republic vás čekají taky David Guetta. Aktuální DJské číslo 1, protože bylo vyhodnocení prestižní ankety DJ Mag Top 100 a David Guetta se už po šesté umístil na absolutním vrcholu. Teď už ale Filip a čerstvé aktualitky.
1: Ranní update.
2: Tak čekal jsem, že mě představíš jako Filip Guetta, ale nestalo se, zklamání, jdeme na to.
0: Je to Filip z Guetta jenom.
2: Kanaďané si, to je jako divný, teď začít číst tady o Kanaďanech, jo, ale pojďme na to, pojďme se ustředit. Kanaďané si začali všímat, že jim z domu mizí oblečení. Pachatelem nebyl člověk, ale kocour Leo. Ten pravděpodobně nosí domů ponožky, spodní prádlo nebo svetry. Jeho rekordem je dokonce 9 kusů oblečení během jediného dne.
0: On si to neoblíká, že jo?
2: Já nevím, prej viděli nějakého kocoura v ponožkách včera. No pojďme dále, Hilda Jacksonová se svého 105. roku rozhodně nezalekla. Zaměstnanci domova důchodců jí připravili diskotéku se světly a DJem. Oslavenkyně si večírek pořádně užila, dokonce si zatancovala, i když už prý jí při pohybu používala chodítko. Na parketu s ní bylo asi 70 dalších lidí.
0: Málo se ví, že tím vlastně DJem, který to byl David Guetta, který tam hrál.
2: Na utance ještě zůstaneme, protože, pardon, majitelka obchodu, to nejde, počkej, majitelka obchodu v Novém Jižním Walesu chtěla trochu rozveselit své zákazníky, na dveře proto umístila jednoduchou výzvu, kdo při vstupu zatancuje, dostane kávu zdarma. Lidé se nápadu chytli a před kamerou začali spontánně tančit. Majitelka říkala, že chtěla do své komunity přinést trochu dobré nálady. Tohle se mi líbí.
0: Ale to já bych asi taky zatančil, člověče.
2: Jdu na to.
0: Pozor, přátelé.
2: Dostanu kávu zdarma.
0: Neuvěřitelně nekoordinované pohyby v tuto chvíli ve studiu Hitrádia a skoro až ano, vypadá to, že nová kyčel bude potřeba. Doufám, že stále ještě tančíš.

na Hitrádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

Pink, A Million Reasons, A Million Dreams. Právě teď u nás Hit Radio City je s vámi. Přeju vám dobré sobotní ráno, lehce po 8:45 a příjemné vstávání teda těm, kterým zazvonil budík až před chvílí. Představte si, že velkolepá dáma Rihanna má doma přes 170 stále nevydaných písní. 170, to je jako peklo, jo. Takže písniček má opravdu dost, jenom zřejmě nechce nikomu pustit. Nikdy neuvedla, jestli to je jako důvod, že třeba jako nejsou dobrý, nebo že prostě se jí nelíbí, nebo jsou nedokončený. Prostě poslední album přitom vydala před 10 lety, tak to znamená, že jako náboj má, ale je to v podstatě jako mít doma plnou ledničku a tvrdit, že doma nemáte nic k jídlu, nebo mít plný šatník oblečení a říkat, že nemáte co na sebe. To se přece neděje, že jo? A víte co? Tak si jí dáme už za chvíli. Rihanna, SMM. No a spousta další muziky vás čeká, další velké hity, jako vždycky tady u nás. Tak dobré vstávání a hezké ráno, my jsme Hit Radio.

Richard Krajčo byl včera u nás ve studiu a dozvěděli jsme se přímo od něj, že vlastně včera vyšla nová deska. Po dlouhé době nová deska kapely Kryštof. My jsme si pouštěli i ve vysílání samozřejmě nějaké nové písně. Mimochodem jmenuje se Půlnoční hřích, stejně jako ta písnička, která právě teď dohrála. 9:00 už za chvíli, posloucháte Hit Radio, dáme si Dana Bartu nebo Temper Septy, ale to všechno až za chvíli.

0: akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za elektromotory do 300 kg 20 korun za kilogram. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes očekáváme převážně zataženo, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, postupem dne ale začne oblačnosti ubývat. Maximální teploty, a to zejména na Moravě, odpoledne až 18 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
3: Je to tady, přátelé, hezké ráno, i když okolo 9. hodiny, nevím, jestli jako říkat úplně ráno, ale tak dobrý den, hezkou sobotu 10. října. Máme před sebou samozřejmě skvělou muziku, Dan Barta je připraven, On My Head, za pár minut Temper City, ale my se vrhneme taky na jedno velmi zajímavý téma. Já nevím, jak moc si užíváte podzim, jako jestli se užíváte do sytosti, ale představte si, že zima už klepe na dveře a dává o sobě vědět, jako celkem dost. Takže, kde právě sněží, to vám řekneme už za chvíli. Filip se trošku zděsil, ale no tak je to tak, no, chlapče.
1: Už sněží někde, jo?
3: No, bohužel.
1: On řekneme za chvíli. Možná.
3: Tady jsou snowboardáci, ale to se úplně hodí. 3 minutky po 9. Dobré ráno.

0: Takhle chutná sobota, nějakých 9 minut po 9. hodině, tak hezké vstávání a dobré ráno. Ano, 10. říjen, to je dnešní datum, přátelé. Podzim si neužíváme příliš dlouho, vypadá to, jako by skoro nebyl, protože, a to je pro mě celkem šokující zpráva, ski areál v krkonošské Rokytnici nad Jizerou začal tento týden s výrobou technického sněhu. Není to tak úplně, jak si myslíte, jo? Já to uvedu trošku na pravou míru. Já jsem říkal, že se podíváme na místo, kde v tuto chvíli v České republice sněží. Jasně, sněží technicky a ještě takzvaně do zásoby. Jo? To znamená, že když pojedete přímo do té Rokytnice nad Jizerou, tak tam jako pravděpodobně ty kopce neuvidíte bílé, jo, tak zas takovýhle šílenci to nejsou. Ale oni tam mají takový ty boxy, do kterých si vlastně jako vyrábějí technický sníh a který potom, když je nejhůř, tak ho vlastně rozprašují zpátky na sjezdovky.
1: Takže ty se nás jako normálně obelhal, mě jsem... i naše posluchače.
0: Říká se tomu mystifikace.
1: Mystifikace, dobře, takový clickbait můžeme říct.
0: Trošku clickbait, ano.
1: Jo, já jsem se teda ještě než si ty řekl o tom technickém sněhu, samozřejmě, jelikož jsem takzvaná Kafka, dal online kamery a říkal jsem, že tam žádný sníh není. No a pak jsem přišel na to, že jsi normální lhář.
0: Je to tak, já jsem se dokonce koukal i na kamery, jestli náhodou na Sněžce aspoň jedna vločička, nic, člověče. A kdybyste chtěli jet na Sněžku lanovkou, tak máte dneska smůlu, protože to jede zase jenom do půlky a potom už si to musíte vyšlápnout celý, ale ta kamera, která na Sněžce je na poštovně, tak musím říct, že jako zobrazuje, že to tam nevypadá moc hezky v tuhle chvíli.
1: Koukám na to.
0: Že jste tam asi tak jako v mracích, musí tam být jako hrozně, ale sníh tam není, jo. Možná si v Tatrách bude, ne?
1: To asi bude, ale tak to asi nestinou. Vysoké Tatry online kamera zkusím. Ale ještě jsem chtěl říct k tomu, k té sněžce si vím, že to nejvíc naštve. Vyšlápneš to, jsi úplně vyřízený a pak nevidíš nic.
0: Víš, kolikrát se mi to stalo?
1: No, mě hodněkrát právě, takže proto to říkám. Naposledy jsme takhle platili v Rakousku za docela drahou lanovku na Kaprunu. No a neviděli jsme nic vůbec. Třeba na 3 metry jsme viděli.
0: Ano, je dobrý si předtím právě kouknout, jaké bude počasí a tak nějak to vyhodnotit, ale myslím si, že z několika návštěv Sněžky, asi tak ze 4 se mi podařilo mít hezký výhled jednou. Tak co ty Vysoký Tatry?
1: No koukám na to, sníh tam není, člověče.
0: No tak to je.
1: Takže není nikde.
0: Jestli ani u Slováků není sníh, tak jenom v Rokytnici nad Jizerou a ještě ten technický. Tak jo, Hunter X, Golden, za pár minut Lil Nas X a spousta dalších. Ty největší hity u nás na Hit Radio. Hezkou sobotu.

0: hezky klavír nakonec. Tohle je Filipova oblíbená písnička, protože ji má ve svém playlistu, sám to tady říkal. Musím říct, že prosím tě, nespívej tak, jako jsi zpíval před chvílí, jo.
1: To... Tu parádu. Was it gonna rain, get my stream, ano, tak, nestačí.
0: Takhle ano, neznáme text, ale užíváme si to dost. Dneska sobotní ráno, Hit Radio s vámi. My jsme před chvílí říkali, že v Rokytnici nad Jizerou se už zasněžuje, vyrábí se technický sníh, takzvaně do zásoby. Ozvali se nám z Harachova. Lukáš tady píše, zdar chlapci do studia. Hele, v Harachově taky zasněžujeme, protože nám sníh drží do plus 15 stupňů. Takže přeju hezký den, představte si to.
1: No, zajímavý tady přírodní úkaz.
0: To je teda tak, že moc zdravíme. A kdybyste si přece jenom chtěli už teď 10. října sáhnout na sníh, byť technický, tak Rokytnice, Harachov jako určitě. A jestli nás posloucháte z nějakých dalších lyžařských středisek, tak klidně napište, uděláme vám takové malé promíčko, protože tam máte sněhové vločky a to nás baví. Dáme si už za chvíli další skvělou muziku. Liam Payne, připraven s Ritou Orou, anebo taky klasika od Cher.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Jeleni dnes po ránu, Hit Radio a samozřejmě taky víkend v plném proudu. Přátelé, mám pro vás jednu zprávu, teda, která mě velmi potěšila, protože se vrací, ano, I'm back. Arnold Schwarzenegger se vrací v 79 letech na filmová plátna, respektive tedy na platformu Prime Video, která je od Amazonu, jo. Chystá se totiž nová vánoční akční komedie a ta se jmenuje The Man with the Bag. A přátelé, Arnold Schwarzenegger ve svých 79 letech hraje Santu Klause.
1: Ježišmarjo. A do toho bude dělat nějaký promo i na vrtačky a tak, ne?
0: Je to dost možný, člověče.
1: A víš, že on už v jednom vánočním filmu hrál? Rolničky, kam se podíváš, znáš?
0: Asi jo,
1: tak tam on teda nehrál, tam on chvíli si taky hrál na Santa Clause pro svýho syna a tam hrál teda tatínka, takže to byla jedna z mála rolí, kde on jako nebyl nabušenej a Terminátor a tak, takže už jeden vánoční film měl za sebou.
0: A líbilo se ti to? Jako umí to zahrát?
1: Hele, já to měl na kazetě na VHS doma, takže já jsem si to pouštěl furt, ale je to, víceméně dal bych tomu asi 31% zpětně takhle.
0: No, každopádně v té komedii, kde teda Arnold Schwarzenegger bude hrát Santu Klause, tak mu ukradnou kouzelný pytel z dárky a pomoci mu musí potom zloděj, to znamená, že ono vlastně toho zloděje z pozice Santy Klause přetáhne na dobrou stranu a společně vlastně ukradnou ten kouzelný pytel z dárky a celé to uvidíme na té prémiové Prime Video platformě 2. prosince letošního roku, nicméně trailer už je venku.
1: Má smysl na to teda vůbec koukat teď po tom, co jsi nám prozradil ten spoiler celý DA?
0: Uvědomuji si, že máš trošku pravdu. No nic, tak dělejte, že jste to neslyšeli. No, tak prostě Arnold hraje Santu, to je všechno, co jste se teď dozvěděli. Alex Warren, Hit Radio.

0: Robin Schulz hraje u nás na Hit Radio. Příjemné sobotní dopoledne ve 9:45. No a jakou muziku vám naservírujeme do té desáté? Tak vrátíme se do roku 2005. Schválně, co jste tou dobou dělali, když tohle hrálo všude? Samozřejmě originál Irene Cara, What a Feeling Flashdance, tohle je verze od Global DJs. Připomeneme si ji už za chvíli u nás na Hit Radio.
1: Hit Radio.

girl. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

je sobota. U nás, v naší hudební společnosti, my jsme Hit Radio. Za chvíli tu máme 10. hodinu, což znamená, že vám opět budeme hrát ty největší hity, konkrétně třeba Vzpomínka na Blondýn, Eva Farná s Mirajem tady budou a spousta dalších. Za chvíli taky čerstvé zprávy, tak s námi vydržte.

0: Wave.cz.
1: Dnes z převážně zatažené oblohy bude občas pršet, později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost. Nejvyšší teploty v Čechách 15 stupňů, na jihu Moravy až 18 stupňů Celsia.
2: Štěstí na šest písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada z Hit Rádiem.
3: Tak jsme tady, přátelé, hezké dopoledne, 10 hodin k tomu 3 minutky. No a sobota v plném proudu. U nás na Hit Rádiu Enrique Iglesias, Blondie. A jak jsem říkal, třeba taky Tayo Cruz. Kromě jiného dneska, prosím vás, je 10. říjen, v televizi startuje Stardance. Chceme vám říct, jenom abyste neměli strach, s Filipem tam nejsme opět, ale jak sami jste už určitě zaznamenali, Stardance do příští řady bude mít novou moderátorskou dvojici. A my to opět nebudeme.
4: Nebudeme, jo. Oni nás nevybrali teda.
3: Oni nás nepozvali ani na konkurs, člověče, to se obávám.
4: To nás jsme nemuseli propálit, já jsem chtěl říct, že jsme tam byli předevčírem a ještě nám nedali vědět.
3: Nic, no. To tak. Nevím, kde jsi byl ty, ale mě tam teda nepozvali.
4: Tak to nebyl Stardance asi.
3: Hele, komu budeme fandit ve Foxtrotu třeba?
4: Já nevím. Já se přiznám, že vůbec nevím, kdo tam bude letos.
3: Vojta Dyk, to je jediný jméno, který
4: jo,
3: si pamatuju.
4: Jo, tak fandíme Vojtu Dykovi, ten přesně zpívá spartianskou hymnu.
3: No, tak a dost. Enrique Iglesias právě teď. A po 10. hodině vás stále zdravíme a přejeme hezkou sobotu a hlavně co nejlepší víkend. S Hit Rádiem.

Tohle jsou Blondie a Mária. Sobotní dopoledne u nás na Hit Radio. No a dneska večer, přátelé, dneska večer to začíná. Ode dneška se zase trsá po obýváku a zase jsme všichni experti na to, jak se pokládají paty na zemi při valčíku. Startuje totiž další ročník Stardance. No a pojďme si říct, že mezi hlavní hvězdy rozhodně patří Vojta Dyk, Tomáš Matonoha, anebo třeba taky Radek Štěpánek. A největší šance, alespoň podle bookmakerů, se dávají Vojtovi Dykovi. On je totiž přesně ten typ člověka, co se ráno probudí, protáhne se a vypadá, že má natrénováno daleko víc než všichni profíci. No a pak tu máme nezdolného lva, Radka Štěpánka. Vůbec sportovci to většinou mají opravdu jako velmi natrénované ve Stardance a já věřím, že i on ukáže nejenom sílu a svaly, ale že to tam prostě rozbalí. No a pro nás muže hlavní lákadlo jednoznačně Sára Prachař Sandeva. To si myslím, že bude velmi pěkná podívaná. V každém případě, chlapi, zapomeňte na fotbal. V sobotu večer se u nás doma bude zase řešit jenom držení rámu, propnutá špička a tak dál. Dneska to celé začíná. Stardance je tady. No a tohle už je Eva Farná a Miraj na Hit Radio.

Asi už jste zaznamenali, že na televizních obrazovkách se zase hledá superstar. Ano, Československo hledá superstar. No ale tak je to 22 let, dlouhých 22 let, přátelé, od té první řady. Zase rok 2004, na konci stála Aneta Langerová, jakožto absolutní vítězka, téměř 2,5 milionu hlasů. A my si zahrajeme už za chvíli její srdcotepec na Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Adiu nám dohrála Aneta Langerová. No a přejeme stále hezkou sobotu. Představte si, že si na Instagram chcete dát nějakou fotku z dovolené, z narozenin, nebo třeba ze svého oběda. A Instagram vám k tomu vždycky nabízí nějakou písničku, že jo? To je naprosto normální. Jenomže se taky pár týdnů zpátky stávalo, že vám nabízel jednu a tu samou písničku neustále, zas a znova, jo? Přesně to se dělo lidem po celém světě. A Instagram si teď sype popel na hlavu, protože neustále doporučoval píseň od americké rockové kapely Creed z roku 1999. Higher. Možná, že patříte mezi ty uživatele, kteří tam tuhle, alespoň pro nás bych řekl, pro Evropany, pro Čechy, jako neznámou kapelu, takže jste ji tam prostě měli a bylo vlastně úplně jedno, co jste zveřejňovali, jo? Jako takhle, špatná písnička to asi není, ale asi ji nepotřebujete jako soundtrack úplně ke všemu. Někteří už dokonce začali prý spekulovat, jestli si kapela tuhle propagaci nezaplatila. Ale nakonec se ozval samotný Instagram a přiznal chybu algoritmu, omluvil se a oznámil, že vlastně neví, proč se tak děje, ale že to nějak zatrhnou, tak vidíte. A pak, že rádia hrají pořád dokola to samé, vůbec, tyjo, Instagram to dotáhl ještě dál a ještě se za to musel omluvit. Lost Frequencies a za pár minut Damiano David. My jsme Hit Radio a přejeme dobrou sobotu i krátce po půl jedenácté.

největší playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem.

takhle se pumpuje na Hitrádiu. Hezkou sobotu. I když pravda trošku takovou smutnou, na mnoha místech po republice i deštivou. Nicméně to neznamená, že bychom nepřipravovali sobotní oběd a že bychom vám k tomu nezahráli nějakou tu vaší. Už za chvíli si dáme písničky k obědu po 11. hodině. Diktovat samozřejmě budete jenom vy. Za chvíli taky čerstvé zprávy, přesně v 11.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: No jo, tak většinou zataženo deštivo, takhle nám to vyšlo na dnešní sobotu, nejvyšší teploty od 10 do 15 stupňů, jenom na jih Moravy moc zdravíme, tam budete mít nejvíc z celé republiky až 17 stupňů a k tomu mírný jihozápadní vítr. No teď už jsou 2 minuty po 11. Vy diktujete, co budeme hrát na 777-937-777. Jsou tady hity k sobotnímu obědu a klidně k té písni připište i co hodláte dneska vařit, jo? Inspirujme se navzájem.

Miraj a volám. I tahle píseň je přesně podle vás. Tomáš si o ní zapsal, protože dneska prý chce dělat k obědu buchtičky se šodo, tak to jsem dlouho neměl teda. Dobrou chuť, nejenom Tomášovi, ale vám všem, kteří jste právě teď na lince a posloucháte Hit Radio. Přejeme příjemnou sobotu. Mimochodem, Tomáš je náš kulturní redaktor, tak víme, že ve Valašském Meziříčí bude akce Rej meziříckých strašidel, a to 3. listopadu, a potom tam bude i lampionový průvod městem strašidelnou stezkou anebo strašidelná show, kdybyste se chtěli jít podívat. No a další přání a taky tipy na to, co dneska připravujete k obědu, posíláte na 777 937 777. Máme tady zprávu, venku prší, tak jsem si všude zapálila svíčky a pustila se vás na plný pecky a jedete bomby. K obědu bude frankfurtská polévka, domácí pizza a ke kávičce potom odpoledne piškot, tvaroh, broskev a rosol na vrch. Výborně. Sáňo, moc zdravíme, a protože ten výběr písničky byl na nás, tak já to spojím ještě s jedním přáním. Ahoj, já bych ráda zaspomínala na písničku, kterou jsem dlouho neslyšela a tak nějak patří k mýmu mládí. Vamos a bailar, a pokud se nepletu, interpret byl něco jako Paula. Tak ano, Paula and Chiara a Vamos a bailar. Markétko, máš to připravené právě teď u nás na Hit Radio? No a vy všichni, podělte se se mnou. Vysílejte se mnou mezi 11. a 12., když připravujete sobotní oběd, cože děláte, co kuchtíte, co budete jíst, a k tomu si nechte zahrát i příjemnou písničku. Hit Radio s vámi.

0: without you.
1: Sobota dopoledne a taky vaše Hit Radio, tohle byl Luis Capaldi. A pozor, posíláte mi doslova celý meníčka. Já moc zdravím do Hlinska, protože Zuzka s klukama napsala krásnou zprávu. Dneska dokonce celý menu. Bramboračka čerstvý houby, super. Kuře na paprice s knedlíkem, miluju. A zapečená kýta s houbama a bramborovou kaší jako dezertíček prý pečený tvarok s ovocem. A co se tak asi dá všechno dělat v sobotu dopoledne, kromě toho, že vaříte? Tak povlíkají se peřiny, umývají se okna a kluci si uklízí svoje pokoje a zdárně mi pomáhají, což si myslím, že je moc hezký. Tak zdravíme Zuzku. Za pár minut budeme hrát taky pro jednu Slovenku. Ano, dnes jsem dětem dělal palačinky a potom karbanátky se šťouchačkama. No a protože mám Slovenku, tak mi řekla, že jsem její chrobáčik. Tak já bych chtěl pro ní zahrát, prosím vás, Berušku, jinak jsme už 30 let spolu a je to fakt super. Petr, Dáša z Plzně, tak moc zdravíme. Jasný, co budeme hrát už za chvíli, tak vy poslouchejte. Jo, to už je jaký pravěk trošku. Ale tak pamatujeme, T-Boys a Beruška, která pofrčí nejenom do Plzně, ale taky pro vás, co jste všichni napříjmu, jo? Kdybyste chtěli nějakou písničku k obědu, dejte vědět 777 937 777.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hit Radio dneska v sobotu dopoledne, tak já jsem douklízela a nechce se mi dělat už vůbec a vůbec nic. A vařím česnekovou polévku a dám si nudle s mákem. Taky takové zprávy chodí sem k nám. Napsala posluchačka Katka a chtěla by právě Tone Senai a Dance Monkey, což jsme právě teď zahráli. No a vy máte stále příležitost až do pravého poledne ovlivňovat, co hrajeme, a to na 777-937-777, když tomu ještě přihodíte, co dneska připravujete na oběd, bude to ideální inspirace pro nás, pro všechny, kteří posloucháme. Ahoj Nej Rádiu, dneska jsem k obědu připravil knedlo zelo vepřo, nebo dneska bude k obědu knedlo zelo vepřo, knedlíček houskovej i bramborovej, jinak zdravíme všechny, Dušan a Iva, tak gratulujeme, to je skvělá kombinace, jedna z mých nejoblíbenějších. No a pak je tady přání z konkrétní písní, protože Marek nám napsal, že dneska obědovat nebude, což je teda velká škoda v sobotu, ale že bych chtěl slyšet od nás tu novou Miley Cyrus. Tak jo. Tohle je totiž úplně z brusu nová písnička od Miley Cyrus, mimochodem, která vlastně uvádí i její novou desku, Base Pursuits, a za pár minut třeba taky kabáti. Tohle je Hit Radio a sobotní dopoledne přesně podle vás.

0: nás na Hit Radio, a to no nějakých 20 minut, než nám odbije pravé poledne. My vám hrajeme přesně tak, jak vy si diktujete, a ještě k tomu mi píšete, jaký jídlo chystáte na dnešní sobotní oběd. Mimochodem za pár minut budeme hrát East 17 a Let It Rain, což se k tomu dnešnímu počasí teda hodně hodí. Ahoj všem posluchačům i do rádia, u nás dušená tarhoňa a kuřená paprice. Jinak jsme na chalupě a venku ošklivo a potěšila by nás právě tahle ta písnička o Eliška z Ústí nad Labem. Tak moc zdravíme, ano, East 17 si dáme už za chvíli. No a předtím ještě jedno další přání, tentokrát namluvená hlasovka.
1: Dobrý den, já jsem 11 let a přála bych si písničku od

0: podzim z Hitrádia. Zlepší si náladu.
1: As we walk through the corridor of creation, we see lands divine.

0: vynikající oběd, typicky sobotní, to se mi líbí. A Mírovi budeme hrát, protože ten prosí o zakázaný uvolnění, jedeme s mamkou Babi pro dárek. Zdraví Míra, dáme si už za pár minut taky Michala Hrůzu a zakázané uvolnění. Dost možná, doufám, že jsme vás dobře inspirovali k dnešnímu obědu, takže jestli jste ještě neměli plán, možná, že teď už víte, co budete vařit. My za pár minut dáme Michala Hrůzu.
1: Hit Radio.

Sobotní pravé poledne už za pár minutek tady u nás na Hit Radius. No jo, a dáme Imagine Dragons nebo Leony, a to už za pár minutek, a chystá se taky další zpravodajství, čerstvé zprávy za minutku a půl.

0: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: No, dneska nám bude pršet, po většinu dne až k večeru mají ustávat srážky, maximální teploty se budou pohybovat někde okolo 15 stupňů a jestli si říkáte, že zítra to bude lepší, no, co se týká teplot, to určitě ne, 10 až 15 stupňů na jižní Moravě okolo 18, to je tak jediný výstřelek, ale jinak i zítra čekáme proměnlivou oblačnost, pravda, už by nemělo tolik pršet. No a popolední s vámi stále Kuba Urban, Hit Radio, no a v tuhle chvíli taky Imagine Dragons, anebo za pár minut i Leony.

Tak tohle byla Leony u nás na Hit Radio. A přátelé, představte si, já už jsem o tom dneska mluvil, Taylor Swift má zase zaděláno na další rekordy. Tahle holka sbírá jednu hudební cenu za druhou a tak to vypadá, že doma už bude brzo potřebovat nejenom další poličky, možná i místnost. Na konci září totiž bodovala na MTV Music Awards, kde získala cenu za videoklip roku, no a to právě k písničce The Fate of Ophelia. Když to vezmeme historicky, Taylor má mimochodem už 33 cen MTV, což je historický rekord. No a teď přišla další šance na rozšíření její sbírky. Byly totiž oznámeny nominace na Kids Choice Awards, o kterých rozhodují především mladí fanoušci, děti. No a Taylor Swift si představte vede se 6 nominacemi. Hned za ní jsou třeba Ariana Grande anebo Sabrina Carpenter, obě mají 5 nominací. A Taylor se Sabrinou si to pojistili ještě tím, že jsou dokonce nominované za společnou píseň. Ceny se budou rozdávat 14. listopadu, no a moderovat je bude Alex Warren, kterého velmi dobře znáte díky hitu Ordinary. A když už jsme nakousli Taylor a taky Sabrinu, tak bychom si měli obě dvě dát, co? Tady je jedno espresso, ideální čas na kávičku, přátelé. 10 minut po 12. Sabrina Carpenter, Hit Radio.

Blood Running, tak tohle byl Ray Dalton. A tohle je vaše Hit Radio. Přátelé, doufám, že máte skvělou sobotu i popolední. Já mám pro vás samozřejmě další velké hity. Je to jenom pár minut zpátky, co jsme vybírali playlist přesně podle vás, tak jak jste chtěli. No a hodněkrát jste si přáli Evu Farnou. Neříkej, co má se stát. No a to je jasný, to si dáme už za chvíli. Stejně tak jako třeba Purple Disco Machine.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle už je prostě klasika. Michael Jackson, který dohrává v 12:30 odpoledne u nás na Hit Radio. A dneska máme 10. října. Jo? Když k tomu přičtete 7 dní, tak se ocitneme v tom následujícím víkendu, to bude 17. října. Já mám pro vás v souvislosti s tím, že teď dohrála klasika od Michaela Jacksona, já mám pro vás jedno takové malé tajemství, které se jako nebojím teď použít.
1: Retro víkend.
2: Retro víkend.
0: My se na to moc těšíme, protože už příští týden pro vás máme další retro víkend. Pátek, sobota, neděle budeme hrát jenom ty největší hity z 90. let a bude to fakt skvělý. Takže na to se rozhodně můžete těšit a už teď se můžete naladit třeba tím, že budete poslouchat naše dubové Hit Radio 90. Naladíte třeba v aplikaci Radia.cz. Tady je Dermot Kennedy a Kiss Me, Hit Radio.

Nejlepší playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

Work, work, work. Já vám nepřeju, abyste dneska v sobotu 10. října pracovali. To teda ani trošku, ale předpokládám, že přece jenom někdo nás poslouchá určitě v práci. Tak ať vám to utíká, zase vás to nemusí úplně mrzet. To dnešní, nebo vůbec celkový tohle víkendový počasí se jakoby úplně nepovedlo. Hit Radio s vámi, váš víkendový parťák je v sobotu. No a samozřejmě mám pro vás další muziku a další velké hity. To se všechno dozvíte už za pár minut. Jestli dobře počítám, tak máte hodinu a k tomu ještě 19 minutek na to, abyste šli k urně, abyste tam hodili nějaký ten hlas, protože stále ještě probíhají volby, takový ty do těch zastupitelstev a tak dál, takže rozhodujete o tom, kdo vlastně bude velet vaší obci či městu, ve kterém bydlíte. Tak na to nezapomeňte, zabírá se nám to ve 2 hodiny, od nás se samozřejmě všechny důležité informace dozvíte i po 2. hodině, když už budou volební místnosti uzavřeny. No a co se týká těch velkých hitů? Miles Smith připraven a uslyšíte ho za chvíli, stejně tak třeba Sigalu a to všechno až do 13. Kuba Urban se loučí a budu se těšit zase někdy tady u nás na Hitku.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, jestli zrovna projíždíte Jiráskou ulicí v Jihlavě, tak opatrně u křižovatky s Hamerníkovou ulicí, stala se zde nehoda dvou osobních aut. A pozor také na dálnici D1, kde mezi kilometry 75 až 82 v obou směrech probíhá čištění komunikace a v těchto místech se pohybují pomaly jedoucí vozidla údržby. Pokud někam míříte, přejeme šťastnou cestu, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hokejoví fanoušci z Bystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12 interaktivních aktivit, virtuální realita, střelba na rychlost a přesnost, soutěže i

Ladíte Hit Radio Vysočina ve 13 hodin 8 minut k tomu. Parádní sobotům všem, co nás posloucháte. Zpěvačka Victoria nás vzala na výlet do hotelu California. No a já jsem strašně rád, že jsem po té týdenní izolaci kvůli ním rýmečce mohl zase vyrazit nikam jinam, a to do té rádiové izolace. Ono to může znít dost podobně, jo, protože i tady vlastně jsem úplně sám. Jenže je tam jeden zásadní rozdíl. Doma mě poslouchá moje drahá polovička, zatímco tady mě slyší celá Vysočina. Takže si myslím, že doma jsou taky možná docela rádi, že jsem na chvilku pryč. Každopádně to určitě znáte. Když jste týden zavření doma, tak jste najednou úplně hladoví po informacích a zajímá vás prakticky všechno, co se kolem vás děje. No a teď jsem hlavně zvedavý na vás. Co dneska děláte, s kým jste, kam vyrážíte, anebo jak vůbec trávíte tento prozatím sichravý víkend? Napište mi, nebo ještě líp třeba nahrajte hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Já se budu těšit na vaše zprávy. No a dneska máme 10.10.2026. Já myslím, že to je krásný datum. Tak si to pojďme hnedka zpříjemnit tou muzikou. A momentálně se podíváme do Itálie za velkou DJskou ikonou Millenia. Tady už je Gigi D'Agostino a jeho La Passion. Tak krásnou sobotu všem.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, tohle byly Coldplay, 2:04. No a i když nám babí léto dalo už s bohem, na Vysočině se to pořád hemží akcemi, tak se pojďme podívat, kam vyrazit.
1: Co se děje na Vysočině?
0: Celkem 13 dílniček až do 18 hodin mohou děti vyzkoušet na dalším ročníku Flair jarmarku v Domě kultury v Jihlavě. No a dospělí prozatím u toho mohou nakoupit spoustu zboží od lokálních výrobců. No a pozvu vás taky na nedělní drakiádu na Skalku v Jihlavě, která začíná ve 14 hodin. Čeká vás odpoledne plné soutěží a doprovodného programu, kterým vás provede Milan Řezníček. A protože v neděli již má být trochu chladněji, nebude chybět ani něco dobrého na zahřátí. Tak vemte děti, přibalte draka a vyražte si užít nedělní odpoledne venku. A jen připomínám, že akce se koná jen za příznivého počasí. Samozřejmě spousta dalších povedených akcí je i na našem webu hitradiovysočina.cz.

Motýly dolétaly, Féteru, Hitrádia Vysočina, taky nám hrála skupina Mantra, že máme přesně půl druhé a Tomáš Digrin vám přeje krásné sobotí odpoledne. Já jsem moc rád, že nám píšete do studia Hitrádia Vysočina, jak trávíte víkend. Mám tady zprávu od Petry z Jihlavy, která píše, já mám dneska pracovní sobotu, takže Hitrádio Vysočina mi hraje v práci a těším se, až mi to skončí. Tak Peťo, prosím tě, vydrž, jsme v tom tak nějak společně, my ti tu práci rozhodně budeme celé odpoledne zpříjemňovat. No a napsal nám taky Martin Střebíče. Tak já jsem právě přišel z voleb, mám splněno a teď už si budu užívat jenom sobotu. Hele, já to stihl taky až dneska odvolit, ale je důležité, že jsme u těch voleb byli a že nám to vlastně není jedno. A taky nám napsala naše Klárka Karásková, kolegyňka, moderátorka, že vaří přesní dávky. A že já vím, pro koho určitě budou. Tak zdravíme Klárku a dcerku Teresku a vlastně celou její rodinku. No a takhle nějak vypadá vaše sobota, někdo je v práci, někdo ještě na poslední chvíli dobíhá k volbám a někdo pěkně vaří dobroty. Díky za vaše zprávy a já vám za to posílám Linkin Park. Tak užívejte sobotu u poslechu Hitrádia Vysočina.

Hit Radio pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Radiem. Zlepší si náladu.

0: Maroon 5, taky Christina Aguilera nám přinesli do éteru Hit Rádia, vyseč na spoustu energie, Hit Moves Like Jigger ve 13 hodin a 40 minut. Já doufám, že podobnou energii máte i vy takhle při víkendu, ať už jste třeba právě na cestách, a pokud teď třeba právě jedete u obce Ončov v okrese Pelhřimov, tak pozor, stala se tam nehoda cyklisty a na místě zasahují složky integrovaného systému. Takže opatrně na vašich víkendových cestách, jelikož i kombinace popadaného listí a deště může být na cestě nebezpečná. No a samozřejmě pamatujte, že komplikace jste se můžete hlásit na náš WhatsApp 725 44 38 37, ať o problémech ví i ostatní řidiči. No a my vám pro tu pohodovou víkendovou cestu budeme za chvilku hrát další skvělé hity. No a co nás čeká, to se pochlubíme právě teď. Dáme si třeba filmovou hitovku k trháku Armageddon a skupinu Aerosmith. A k tomu Šébouzího a nebo zpěvačku Rianu. Tak určitě buďte s námi a poslouchejte Hit Radio Vysočina. Hit
1: Radio. Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Guest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Guest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Guest-stavby.cz. Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
3: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
5: Jsem horská gorila z Ugandy.
6: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu.

jste na vlnách Hit Rádia Vysočina, tohle byla zpěvačka Rihanna, její velký hit Umbrella. A každopádně Umbrella neboli deštník, ten se rozhodně dneska hodit může, protože počasí nám připomíná, že je tady podzim. Otázka

otázkou ale je, jestli ho budeme potřebovat i v dalších hodinách. To už za chvilku napoví předpověď počasí. No a ještě jedna důležitá věc. Za pár minut se na Vysočině uzavřou volební místnosti, takže jestli jste ještě nestihli vhodit volební lístek do urny, tak na to máte opravdu už jen 8 minut. Jak to všechno dopadne, to se dozvíme nejspíše až večer. Každopádně aktuální zprávy se již na 14. hodinu chystají, tak si na ně počkejte u dalších hitů v našem vysílání. Za chvilku Edward Maja, anebo hned teď Kamrat a jeho hit Be Mine.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Situace se nám na silnicích v sobotu odpoledne malinko komplikuje. Nehodu osobního auta máme hlášenou na kruhovém objezdu u Velkého Branové v okrese Jihlava. V místě nehody je uzavřen jeden jízdní pruh a další nehoda je hlášená u obce Ončov v okrese Pelhřimov. Tentokrát havaroval cyklista. V místě nehody probíhají záchranné a vyprošťovací práce, tak pokud místem pojedete, tak opatrně, a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řešíte omítku ve vašem domě, fasádní barvu nebo vnitřní výmalbu, a to z stavebniny. S tajným kódem Mícháme zdarma čtvrtinu vaší zakázky namícháme do 15. října zdarma, a to z stavebniny. Přijďte do center v Havlíčkově Brodě, Letči nad Sázavou, Čáslavy nebo Světlé nad Sázavou. A to z stavebniny.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats,
4: Hit Radio.

to, že to za to stojí, tak i vy nadále posloucháte po 14. hodině Hit Radio Vysočina. Hráli jsme si opět a Radeček a zpěvačku Eli. My jsme za to moc rádi, že jste s námi. No a stát za to, to bude brzy i v Jihlavě, která se zase stane místem, kde se budou potkávat filmaři, milovníci dokumentů a všichni, kteří chtějí vidět svět trochu jinýma očima. Čeká nás totiž jubilejní, já to dneska asi neřeknu, 30. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Ten letos proběhne od 23. října do 1. listopadu a nabídne dokumentární filmy z Česka i ze zahraničí. No a na programu budou také snímky, které v minulosti dokázaly změnit pohled na svět. A chybět nebude ani řada zajímavých debat, setkání a taky koncertů. Takže pokud máte rádi filmy, které nejsou jen o příběhu, ale taky vás donutí pěkně si nad tím dokumentem či filmem zapřemýšlet, tak určitě vyražte na nějakou projekci. 30. ročník se totiž blíží a Centrum Jihlavy bude zase na chvilku patřit dokumentárnímu filmu. No a na Hit Radio Vysočina se přiblížila taky další muzika a teď pro změnu pokračuje v tom pomalejším rytmu s Alexandrou Birk a taky jejím hitem Haleluja. Tak přejeme všem pohodovou sobotu.

0: Já tohle prostě můžu. Kato and John, Turn the Lights Off, minutu po čtvrt na tři ve vysílání Hitrádia Vysočina. Krásné o sobotní odpoledne přeje všem Tomáš. No a jestli vás tohle vytáhlo ze židle a máte chuť si zatančit, tak proč ne? Máme tady víkend, ten jede naplno, tak si ho musíme užít, co to jde. Má to ale jeden háček, tady se zpíval o tom, ať zhasneme světla, jenže zatím je venku pořád světlo jako ve dne, no i když pod těma mrakama je schovaný sluníčko, takže trošku takový přítmí, takže na to setmění si budeme muset ještě chvilku počkat, no a na další hity nemusíte dlouho čekat, protože oni totiž čekají na vás. Dean Lewis nám bude hrát jeho hit How Do I Say Goodbye a přidáme taky dvě zpěvačky, Taylor Swift a nebo Pink. Tak buďte s námi.
1: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Podzim na Vysočině jako malovaný. Barvy lesů i krásy měst a památek. To stojí za poznání. Vydejte se prozkoumat naši Vysočinu. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
2: Café Gusto. Tady vznikají nezapomenutelné zážitky. Vyrábíme poctivé dezerty a svatební dorty. Nabízíme i řemeslnou zmrzlinu.
3: Plánujete svatbu či narozeninovou oslavu? Café Gusto pro vás připraví bohatý sweet bar, elegantní kanapky i sváteční chlebíčky pro

Taylor Swift zněla z éteru Hit Rádia Vysočina 10. října přesně v 14:30. Všem, kdo nás posloucháte, přeje krásnou sobotu. Tomáš, já si myslím, že počasí jsme se v poslední době dost namlsali a teď nám to dá pořádně, jak se tak říká, sežrat. A musíme si přiznat, že to léto už je definitivně pryč. Dnešek na Vysočině ve znamení oblačné oblohy a k tomu dá se říct, že i vydatně prší. A teploty se pohybují někde zhruba mezi 12 až 15 stupni. A podobné počasí nás čeká i v dalších dnech. Občasné přehánky, hodně oblačnosti a postupně také pořádně studená rána. No a už v příštím týdnu totiž mohou teploty v noci klesat k nule, místy dokonce i pod ní a objevit se můžou také přízemní mraziky. Takže jestli jste ještě nevytáhli teplejší oblečení, možná je nejvyšší čas. Podzim zkrátka přibírá vládu a vypadá to, že tentokrát se už babího léta jen tak asi nedočkáme. Takže dál si užívejte víkendu, i když zrovna nám to počasí nepřeje, tak to berte třeba tak, že akorát přišel čas na ty aktivity, které se dají dělat vevnitř. No a to já bych věděl o spoustě takových aktivit. Třeba například poslouchat dál Hit Rádio Vysočina, protože akorát přichází česká skupina Like It a jejich Křídla. Tak super poslech a užívejte sobotu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, aktuální čas 14 hodin, a k tomu 40 minut, hezkou sobotu všem. Calvin Harris ovládl náš éter, za chvilku ho vystřídají třeba legendární The Verve, anebo taky legendární Black Eyed Peas a jejich první hit Shut Up. A my k tomu přidáme i zpěvačku Miley. No a zpěvačku Miley Cyrus asi všichni dobře známe, jenže pozor, už to není Miley Cyrus, ale je to pouze Miley. Zpěvačka se totiž rozhodla odhodit příjmení s příchodem jejího nového dospělejšího alba Base Persuade, které vyšlo v září. No a právě titulní skladbu z nového alba Miley, která se mimochodem i stejně jmenuje, si za chvilku společně s dalšími hity dáme i tady na Hit Radio Vysočina. Tak buďte s námi!
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Dotace z Fatre jsou zpět.
3: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
2: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
3: Ti, co sousedům staví novostavbu.
2: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
4: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
5: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Hit Radio Vysočina.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Ladíte Hit Radio Vysočina i ve 14 hodin 53 minut. Konec hodiny jsme si pěkně opepřeli s Black Eyed Peas a jejich Shut Up. My rozhodně nebudeme sticha. Aby toho nebylo málo, hned další hit je taky dost kontroverzní záležitost. Tentokrát od Green Day a jejich American Idiot.

No tak co to dneska je? Já si to teda neberu vůbec osobně. Jsem hodně zvědavý, co nám playlist dělí i po 17. hodině. Každopádně tady jsou Green Day a za chvilku Xindel X. My jsme Hit Radio Vysočina, tak buďte s námi i nadále.

Cindy nás teďka před 12. hodinou vzal na dovolenou ještě také při podzimu. No a já vás teďka vemu na silnice, podíváme se, jak nám to na Vysočině jezdí. Nejlepší dopravní servis na Vysočině, nadále počítejte s uzavřeným jedním jízdním pruhem u kruhového objezdu nedaleko Velkého Branova v okrese Jihlava. V místě havaroval osobní auto a probíhá zde vyšetřování, tak tudy určitě projíždíte opatrně a připomínám i pohyb vozidel údržby na dálnici D1 mezi kilometry 75 až 82 v obou směrech, tak v těchto místech také určitě dávejte pozor a samozřejmě pokud potkáte na vaší cestě nějaké další komplikace, tak informujte řidiče. Vaše dopravní info posílejte hlas na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Policie hodnotí letošní volby jako poklidné. Během hlasování sice policisté napříč Českem přijali několik oznámení o možném narušení voleb nebo veřejného pořádku. Žádný závažný incident ale nezaznamenali. Podle policie nic nenasvědčuje tomu, že by byl celkový průběh voleb zásadně narušen. Volební účast se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala nejčastěji kolem 40% a proti dopoledním hodinám se zvýšila. Na řadě míst však byla vyšší, například v Brně nebo v některých obcích Pardubického kraje se blížila 50% a v Plzeňském kraji ji krajský úřad odhadl v rozmezí 50 až 60%. Neurážejte umělou inteligenci, varuje technologická společnost Anthropic. Nově zakazuje uživatelům dlouhodobě urážet nebo úmyslně stresovat její chatboty. Za porušení pravidel může hrozit zablokování účtu. Firma totiž připouští, že umělá inteligence by jednou mohla mít vlastní vědomí a schopnost trpět. Dvojnásobný olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek může mít 6. medaili z mistrovství světa. Na šampionátu v Baku sice ve čtvrtfinále kategorie nad 100 kg prohrál s obhájcem titulu Tasujevem z Ruska, ale výhrou v opravách nad Nizozemcem Spiškersem se dostal do duelu o bronz.
2: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
3: Oblačná až zatažená, taková bude obloha po většinu odpoledne u nás na Vysočině. Pokud se chystáte ven, tak sebou určitě nezapomeňte deštníky, protože nám prozatím prší. Později odpoledne by se srážky měly ustávat a mělo by se i vyjasnit. Teploty se budou pohybovat mezi 12 až 15 stupně Celsia.
0: Hit Radio Vysočina.
3: A po 15. hodině s vámi nadále Tomáš a opět rozjíždíme náš sobotní playlist a hity, které máte rádi. Tady už je zpěvačka Anastasia.

Parna a taky Miraj v jejich společném duetu. Vzpomeneš si v sobotním vysílání Hitrádia v Vysočina 10 minut po 15. hodině. Super odpoledne všem přeje Tomáš Zigrin. No a mě by teďka zajímalo, jestli jste zažili už pořádný letecký den uvnitř arény. A teď nemyslím letadla, jo. Myslím motorky, který vám proletí jen několik metrů nad hlavou. Protože něco takového se chystá v hlavě. Do horácké multifunkční arény totiž poprvé dorazí FMX Gladiator Games. Obří skoky, salta, neuvěřitelné triky, oheň, světla a hlavně freestyle motocross v podání jezdců, kteří se se svými motorkami dostávají opravdu na hranici toho, co je možné. Čekají vás i velmi zajímavé soutěže jezdců, třeba head to head, to znamená, že jezdci se utkají přímo proti sobě a předhání se ve svých tricích. No a o tom nejlepším jezdci pak rozhodne publikum. No a nebo také uvidíte soutěž, kdo předvede nejsilnější a nejobtížnější nebo nejefektivnější trik FMX trik. Takže nezapomeňte, FMX Gladiator Games poprvé v Jihlavě už 12. prosince v horácké multifunkční aréně. No a ještě jedna důležitá věc k tomu, pokud byste chtěli být u toho, poslouchejte Hitrádio Vysočina, protože už příští týden, totiž mezi 9. a 12. hodinou u Markety Zušťákové, rozdáváme lísky na tuhle pořádnou freestyle show. No a právě teď rozdáváme do vašich uší další muziku a ta bude vyloženě devadesátková. Tady už je zpěvák Hedovej a jeho mega hit What is Love. Tak krásnou sobotu do celé Vysočiny přeju.

0: Tím tomu 19 minut a vyladíte odpoletní vysílání Hit Rádia Vysočina s Tomem Digrinem. Tohle byl David Guetta a společnost mu dělala zpěvačka Sia. No a právě David Guetta má za sebou další velký úspěch. V týdnu byl totiž vyhlášen nejlepším DJem světa a v anketě časopisu DJ Mag už po šesté zvítězil. Tím se stal vůbec prvním DJem, kterému se tohle povedlo několikrát po sobě. Takže jestli někdo ví, tak rozjet pořádnou party, jak rozjet pořádnou party, tak je to právě DJ David Guetta. A kdo žádnou pořádnou party, na ní nesmí chybět, i v mém soukromém playlistu je Damiano David a za chvilku si budeme hrát jeho hit First Time. No a takhle při sobotě se podíváme i do zoo se zpěvačkou Shakira, anebo prozkoumáme souhvězdí s kapelou Hodiny. Tak hezké odpoledne do celé Vysočiny.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30.9. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Vysočina jsme si hráli souhvězdí od kapely Hodiny a když se na Hodiny podívám, tak máme akorát 3:15 a 2 minuty k tomu. Pohodové odpoledne přeje Tomáš. No a hvězdy tentokrát moc nepřáli včera fotbalistům FC Vysočina. Domácí zápas s Prostějovem si měli sice jakoby fotbalisté skvěle rozehraný, vedli v první polovině o 2 góly, jenže soupeř se po poločase dokázal vrátit do hry a nakonec toho byla remíza 2-2. Jasně, bod se počítá, ale když máte takhle dopředu krásně nakročeno k vítězství, tak to asi pak trochu zamrzí. V tabulce šance Národní ligy se Jihlava drží na 4. místě se 17 body. No a další zápas si fanoušci na domácí půdě počkají do pátku 23. října, kdy FC Vysočina od 6 přivítá Vlašim. Tak si to napište do svých kalendářů a doražte kluky podpořit a ukažme samozřejmě fotbalistům pořádnou podporu. No a na všem éteru přichází další muzika, která tentokrát bude složená z Enrique Iglesiase, Jasona Derula a nebo taky zpěvačky Lady Gaga. Tak užívejte sobotu odpoledne u poslechu Hitrádia Vysočina. I know that we are young and I know that she may love me, but I just can't be with you like this anymore. Alejandro.

Jason Derulo to pořádně rozděl na vlnách Hit Rádia Vysočina za 3 minuty, 3 čtvrtě na 4. No a včera byl pro Hit Rádio Vysočina další takový pomyslný milník. Přesně před 31 lety totiž zahájilo vysílání tehdejší Rádio Vysočina. No a za tu dobu se toho změnilo opravdu hodně a momentálně se to tady celé v tom patře mění a dostává nový kabát, takže snad už brzy taky bude dokončená rekonstrukce a budeme vysílat z nového studia, já se na to moc těším. No a samozřejmě jedno zůstává a to jsou moderátoři, moji kolegové, kteří vás rádi baví, muzika, která nás spojuje a posluchači, vy, kteří jste u toho s námi. My vám za to samozřejmě děkujeme a už za chvilku posíláme další hity.

No a do půlnoci máme ještě daleko, jak zpívá skupina Poetika v 15 hodin 52 minut. Na Hit Rádiu Vysočina, krásné odpoledne přeje Tomáš. No a od včerejška se uzavírka z Nojemské ulice v Jihlavě posunula do úseku od čerpací stanice OMV po křižovatku s ulicí nad Jihlávkou. Omezení se týká i městské hromadné dopravy, takže na to taky pozor. Od 15. října se navíc začne pokládat asfalt, což si vyžádá úplnou uzavírku i pro autobusy. A práce se pak přesunou do posledního úseku a celá oprava z Nojemské ulice by měla skončit do konce října. Tak pokud tu nejezdíte, raději počítejte s omezením a případnou objížkou, která vede sousedními ulicemi. No aby se vám dobře jelo bez omezení a komplikací, tak se za chvilku podíváme také, jaké máme aktuální stav dopravy, tak si na to počkejte u dalších hitů na Hit Rádiu Vysočina, kterými budou Teddy Swims anebo Ale Farben.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Aktuálně před 16. hodinou nemáme hlášené žádné komplikace či nehody. Tak nadále jezděte opatrně, a kdybyste narazili na nějaké problémy při vaší cestě, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. První obce už mají sečtené volební hlasy. Nejrychleji výsledky odevzala komise z Miskovic na Kutnohorsku. Následovaly Lovčovice na Třebíčsku a Hvožďany na Domažlicku. První výsledky zveřejnil Český statistický úřad už ve 14.30, tedy o minutu dříve než při minulých komunálních volbách. A jak by aktuálně dopadly sněmovní volby? Ty by podle říjnového volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News se zhruba 31% hlasů ovládlo hnutí ANO. Druhý STAN by získal 16,6%, třetí ODS 11,3%, do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Pod 5% hranicí by naopak zůstali motoristé, TOP 09 i lidovci. Donald Trump si zase stěžuje, že nedostal Nobelovu cenu za mír. Americký prezident tvrdí, že ukončil 8 válek a zabránil Iránu získat jadernou zbraň. Ocenění právničky Navane Tempilajové označil za hanebné a trapné. Norsku navíc pohrozil, že Spojené státy na přehlédnutí Trumpových zásluh nezapomenou. Světová jednička Kateřina Siniaková si v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Chang Shuai a společně na okruhu WTA můžou vyhrát třetí letošní a celkově čtvrtý turnaj.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
3: A ještě přidáme předpověď počasí pro Vysočinu. Dnešní déšť by měl k večeru postupně ustávat. Oblačnost by měla ubývat a teploty se budou držet kolem 12 stupňů. Noci se pak obloha ještě víc vyjasní a ochladí se na 3 až 7 stupňů. Zítra počítejte, že během dne bude proměnlivá oblačnost a od severozápadu se můžou přidat ty přehánky. K večeru by měly ale zase ubývat a oblačnost by se měla postupně vyjasnit. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů v neděli.
0: Hit Radio Vysočina.
3: David Stipka, Sofian Mečmeč a nebo Krištof. Taková je hudební nabídka po 16. hodině. Tak užívejte sobotu a buďte s námi.

Úvodní soundtrack filmu Divoký kočky Liane Rimes na Hit Radio Vysočina 10 minut po 16. hodině. Krásnou sobotu všem přeje Tomáš Digrin. Pokud máte myšlenky třeba dneska v sobotu na nějaké nákupní divočení, tak určitě vyražte do Jihlavského City Parku a můžete tak i něco udělat pro své zdraví, protože ve spodní části až do 19 hodin probíhá akce ke Světovému dni srdce, kde se můžete zdarma podívat na to, jak je na tom vaše tělo. Změří vám třeba krevní tlak, BMI nebo další hodnoty pomocí přístroje InBody. A pokud vás bude zajímat, co naměřené výsledky znamenají, můžete je třeba rovnou probrat i s odborníky. Takže určitě dobrý důvod se třeba zvednout z gauče a vyrazit do City Parku, se nechat proměřit a možná je to právě ta chvíle, kdy je zapotřebí udělat něco pro sebe a taky pro své zdraví. No a my vám teď uděláme zase něco suprového pro vaši sobotní pohodu, protože do vašich uší posíláme Linkin Park. Tak užívejte sobotu.

sobotu 10. října 2026 na Hit Radio Vysočina Jonas Blue a Jack a jejich společný hit Rise. Čtvrt na 5:02 k tomu. S vámi nadále Tomáš Digdin, všechny zdravím a přeji krásný říjnový den. Jsem moc rád, že jste s námi a že posloucháte sobotní odpolední vysílání. Doufám, že u vás víkend běží podle plánu, tak jak jste si ho představovali. No a já vám teďka k tomu představím další nálož muziky, která nás za chvilku čeká. Dáme pořádnou dávku energie od Offenbacha a jeho Overdrive, anebo si dáme taky tuhle tu hudební novinku v našem vysílání. Ano, tohle je Sofia Match a Léto s tebou. Do léta hodně daleko, tak si ho aspoň připomeneme na vlnách Hit Rádia Vysočina.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Minutu před půl pátou na Hit Rádiu Vysočina jsme vám hráli hudební novinku Sofian Meč a Léto s tebou. No, je taková vzpomínka na Jiřího Schellingera, který původně naspíval tuto píseň. No a o tom létě si teď můžeme nechat zdát, ale aspoň to není nuda, protože mít léto pořád, to by nás asi taky nebavilo. No a teďka se malinko přesuneme ke spíše zimnímu sportu, protože před námi je další hokejový podvečer. Maxa Lize se dnes hraje 11. kolo a Dukla Jihlava se dnes od 5 hodin představí na ledě Kolína. V tabulce je momentálně na 7. místě a na kontě má 15 bodů. O něco lépe je na tom Horácká Slavia Třebíč, které patří 6. příčka s 18 body. Třebíčtí hokejisté dnes vyrazili do Sokolova, kde čeká souboj s místním Baníkem. I tady se začíná v 5 hodin, no tak a budeme to sledovat. Oba týmy tak mají před sebou další příležitost připrat si důležité body a v tabulce se posunou zase o něco výš. My jim samozřejmě budeme držet palce a zajímat nás bude i to, jak se jim na soupeřových stadionech daří. Aktuální skóre pro vás budeme příští hodině sledovat a přineseme vám je i během našeho vysílání. Teď je už ale pokračujeme v další muzice, čekají nás legendární Wet Wet Wet a jejich megahit Love Is All Around. K tomu přidáme třeba Hunter X, anebo hned teď do vašich uší posílám i Robina Schulze, tak užívejte sobotního skoro už podvečera.

0: No tak i takhle krásně vám hrajeme v éteru Hit Rádia Vysočina skupina Vet a jejich legendární hit Love is All Around. 16:41. No a zdravím taky svoji mamku, která má tenhle hit hodně ráda a pravidelně mě poslouchá a podporuje, tak díky za to. No a dneska máme jeden docela zajímavý svátek, který potěší hlavně všechny jedlíky. Slaví se totiž Světový den vajec. A ruku na srdce, co bychom si bez vajíček v kuchyně počali? Míchaná vajíčka k snídani, vajíčku na tvrdo, volské oko, anebo třeba pořádná omeleta k večeři. A to nemluvím o pečení, protože bez vajec by spousta oblíbených dobrot vůbec nevznikla. Vajíčka jsou zkrátka surovina, která má v kuchyni spoustu využití a dnešek je taková ideální příležitost dát jim trochu té pozornosti. No tak si třeba dneska udělejte pořádnou vaječnou večeři. A když už jsme u těch vajec, mám pro vás jednu takovou zapeklitou otázku. Co bylo dřív? Slepice nebo vejce?
1: Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: David Stypka, Féteru Hit Rádia Vysočina, 9 minut do 17. hodiny nám zbývá. Jsem rád, že nás ladíte a taky doufám, že někde lítáte s myšlenkami v oblacích a užíváte sobotu. A díky taky za to, že nás posloucháte a já můžu v další hodině slíbit jen ty největší hity, které máte rádi. Namátkou třeba zpěvačka, herečka nebo modelka Jennifer Lopez, ale Let's Get Loud bude hrát v druhé polovině příští hodiny. A přidáme taky další energie v tom upršeném sobotním odpolední. Rosie a taky Bruno Mars a PT hned po zprávách. No a hned teď přichází další hudební legenda všech legend. Robbie Williams a taky jeho Angels. Tak si to užijte a nadále naďte Hit Radio Vysočina.
1: Hit Radio Vysočina.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině, za 2 minutky máme 17. hodinu a aktuálně máme hlášenou nehodu z Moravských Budějovic, kde se v Pražské ulici střetla 2 osobní auta. Na místě došlo i ke zranění, tak opatrně, pokud místem pojedete. Pokud někam jedete právě teďka, tak přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Hit Radio.

0: práci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Voliči v Česku si vybrali obecní zastupitelstva a rozhodli v prvním kole senátních voleb. Hlasování skončilo dnes ve 14 hodin. Aktuálně probíhá sčítání hlasů. Konečné výsledky by měly být známy s ohledem na složitější sčítání hlasů v komunálních volbách do nedělního rána, tedy podobně jako před 4 lety. Češi propadli jachtingu. Každoročně vyrážejí na moře desítky tisíc Čechů a více než 11 tisíc lidí u nás už vlastní námořní kapitánský průkaz. Nejoblíbenější destinací zůstává Chorvatsko, následují Řecko a Itálie. Pronájem jachty může vyjít na desítky až stovky tisíc korun. Nejméně 15 lidí přišlo o život při ruském bombardování Záporoží na jihovýchodě Ukrajiny. Záchranáři z trosek po 8 hodinách vyprostili živou ženu. V Kyjevě kvůli vypínání elektřiny zaviněného ruskými útoky na energetiku úřady přerušily na čas provoz metra. Potíže jsou i s dodávkami vody. Jiří Lehečka 4 dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj v Šanghaji. Do třetího kola se poprvé na Masters probojoval i Dalibor Svrčina. Lehečka porazil Portugalce Nuna Borgese. Svrčina po úspěšné kvalifikaci vyřadil v hlavní soutěži už druhého favorita. Dnes Tomáse Martina Echeverryho z Argentiny.
2: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a i hned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
3: Večer by se na Vysočině srážky měly ustávat, oblačnost by se měla vytrácet a teploty by se měly držet okolo 12 stupňů. V noci pak očekávajte další ubývání oblačnosti s minimálními teplotami 7 až 3 stupně Celsia. V neděli pak počítejte, že se dopoledne postupně vytvoří proměnlivá oblačnost a od severozápadu budou Vysočinou postupovat další lokální přehánky. K tomu se přidá i vítr, který v nárazech bude mít sílu 55 metrů za sekundu. A k večeru pak srážky ustanou a během večera se i vyjasní a uklidní vítr. Nedělní teploty se zastaví mezi 12 a 16 stupně Celsia.
0: Hit Radio Vysočina.
3: Na další hodině budeme sledovat hokej a taky se za chvilku podíváme, čím dneska opět bude žít horácká arena. Tak zůstaňte naladěni.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina a to 8 minut po 17. hodině. Tohle byla skupina Lucie a její srdce. A to se nám teďka k tématu i docela hodí, které budeme právě teď probírat, protože Horácká aréna v Jihlavě má za sebou opravdu pořádně nabitý týden. Minulou sobotu se tady zpívalo a tančilo při oblíbeném muzikálu Děti ráje. V úterý pak dorazili Kabáti a postarali se o pořádnou rokovou jízdu. No a oni o víkendu se v Jihlavě nezastavuje, protože dnešek přinese další velkou hudební událost, na kterou se můžou těšit fanoušci české hudby. Totiž v rámci svého turné do Horácké multifunkční arény dnes zavítá česká 21-násobná slavice. Ano, zpěvačka Lucie Bílá dnes bude koncertovat v Jihlavě v rámci turné Obyčejná holka, kterým oslavuje své životní jubileum a Horácká aréna se tak poprvé představí i v tom komornějším stylu. Tak kdo na koncert vyrážíte, tak si ho maximálně užijte. No a teď tady je další kolegyně, zpěvačka Taylor Swift. Tak krásnou sobotu o poslechu Hit Radio Vysočina.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Nadále posloucháte Hit Radio Vysočina v 17 hodin a 15 minut. Aktuálně mrkneme na to, jak hrajeme na vysočinských zápasích hokejových týmů. Dukla Jihlava vede teďka momentálně v 10. minutě, v 11. minutě už teďka se to přehouplo. 0-1 a hraje vlastně momentálně s Kolínem a v Sokolově Horácká Slavia Třebíč prozatím stav 0-0 a tam je taky 11. minuta první třetiny. Tak hokejistům nadále fandíme a držíme pěsti a posíláme spousta energie za chvilku v další muzice. Čeká nás třeba Sunrise Avenue nebo zpěvačka Desire a taky dáme Evičku Farnou a její hit Neříkej, co má se stát. Tak určitě zůstaňte u poslechu Hit Radio Vysočina.
1: Hit Radio. Hit Radio.
2: Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this, gangster.

žádnou dávku energie nám teďka přinesla do vysílání Hit Rádia a Vysočině porotkyně aktuální řady Superstar Eva Farná. Neříkej, co má se stát. Krásné odpoledne, ještě pořád, dá se říct, 10. října přeje Tomáš. No a já vám teďka řeknu, co dneska se určitě stane. Na obrazovky se totiž vrací soutěž plná noblesy a tance. Ano, už dneska večer začíná 14. řada Stardance. Na parketu se představí třeba zpěvák Vojtěch Dyk, zpěvačka Marta Jandová, tenista Radek Štěpánek a nebo herec Tomáš Matonoha. Čeká je pořádná dávka tanečních kroků, ale určitě i nervozity, protože přesvědčit porotu a diváky nebude jen tak. No a ještě před startem ale přišla jedna nečekaná zpráva. Herečka Petra Nesvačilová musela kvůli zranění kotníku ze soutěže odstoupit, ale o její tanec úplně nepřijdeme dneska, protože večer na parketu se objeví společně se svým tanečním soupeřem, ale tentokrát mimo soutěž. No a letošní řada bude výjimečná ještě z jednoho důvodu. Marka Ebena a Terezu Kostkovou čeká poslední Stardance v roli moderátorů po dlouhých 20 letech, takže nás čeká večer plný tance a emocí. První díl začíná dnes večer ve 20 hodin na ČT1, tak schválně, komu budete fandit vy?

My máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Letní podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina v 17 hodin 39 minut a právě Cheryl Cole dobojovala o svoji lásku v našem éteru. Ale já musím říct, že já jsem se svými baceli zatím nedobojoval. Ale furt tady tak nějak koukám do stolního kalendáře, který tady má naše Market Zušťáková a kde má napsáno baceli výzdoba. A musím se tak nějak potutelně usmívat a smát, protože to je název videa, které šlo na sociální sítě Hit Radio Vysočina právě ve středu. Tak mrkněte k nám na Instagram a uvidíte, jak Markéta Milan Řezníček bojují s bacilama. Já myslím, že se hodně pobavíte. No a za chvilku další hity. Lucenzo, Don Omar a taky kamaráta nebo zpěvačka Alanis Morissette. Tak užívejte zbytku sobotního odpoledne.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

tohle je hit přesně o tom, co všichni asi nejspíš potřebujeme, učit se z chyb, které v životě uděláme. A taky devadesátková záležitost o zpěvačky Alanis Morissette. Na konci odpoledního vysílání 10. října roku 2026, ale než se rozloučíme, tak mrkneme ještě na hokejová bojiště do Kolína a taky do Sokolova, kde hrajou týmy z Vysočiny a aktuálně po první třetině Dukla Jihlava vede v Kolíně 1-0 a Horácká Slavia Třebíč nadále drží stav se Sokolovem 0-0. Tak fandíme a držíme pěsti, no a mně nezbývá už nic jiného, než se rozloučit a těšit se zase, že společně strávíme sváteční odpoledne 28. října v éteru Hit Rádia Vysočina. Tak se budu těšit. Loučí se Tomáš Diglin a přeje krásný sobotní večer. Ode mě tady máte ještě Marka Ztraceného. Tak ahoj.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju, jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Jako, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
1: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
2: No, říkala, že nic nechce.
1: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
2: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
3: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
2: Romantickou večeři.
3: Pobyt pro dva.
2: House running.
3: Jízdu v supersportu.
2: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
3: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
2: Nejlepší zážitky hledejte na
4: firmanazážitky.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

naposledně, co si přej. Jeden veselej, druhej je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nožem.

0: Dotace z Fatre jsou zpět.
1: Skvělé. Takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
0: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
1: Ti, co sousedům staví novostavbu.
0: Přesně. Všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
2: Fatre. Dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz. Generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Navštivte nás. ADJ.cz Auto Jihlava. Váš prodejce vozů Peugeot na Vysočině.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Bacha, nabitej podzim u dětka. Spouštíme jednu světovou herní novinku za druhou. Ruleta živě, blackjack živě. Nově také elektronické stírací losy a tím nekončíme. Herna u dětka.cz. Vždy o krok napřed.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Jeden dekor vládne všemu. VSM Design. Seznamte se s konceptem jeden dekor, jeden celek. Nové dveře, nová podlaha, nový nábytek a vše v jednom designu. Zvolte si jeden dekor a VSM vám navrhne kompletní designové řešení pro váš domov. Navštivte showroom VSM Design na Znojemské ulici v Jihlavě. VSM Design, nové dveře a podlaha, nový pocit z domova. VSM, jeden dekor, jeden celek.
8: Hit Rádio Vysočina.
9: Zlepši si náladu.

the stay and play it.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Komu svěříte stavbu za miliony? Otázka důvěry. Gest stavby, velké Meziříčí, dlouholetá praxe, vlastní stavební kapacity, odborné vedení, odbytových domů, povodohospodářské stavby, kompletní generální dodávky. Gest stavby. Nedáváme sliby, dáváme záruky. Gest-stavby.cz.
2: Ach jo, kde má člověk sehnat slušně placenou práci?
3: Už nechceš mít o práci žádný strachy? Chceš si vydělat přinejmenším slušný prachy? Tak pojď pracovat k nám do Huchtamaki. Nový moderní provoz přinese další příležitosti a možnost růstu s námi. Koukni na práce Huchtamaki.cz. Nový provoz, nové příležitosti, jistota stabilního a vysokého výdělku. Práce Huchtamaki.cz. Hledáme lidi, co chtějí růst s námi.
4: Dotace z Fatre jsou zpět.
5: Skvělé, takže znovu na zateplení, fotovoltaiku i renovaci domů.
4: Přesně tak. A to víš, že Fatre jsou top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku.
5: Ti, co sousedům staví novostavbu.
4: Přesně, všechno navrhnou, zajistí renovační pasy, dotace i zvýhodněný úvěr a kompletně to zrealizují.
6: Fatre, dotace pro rodinné domy, bytové domy i pro SVJ. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
7: Hit Radio Vysočina.